apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Dance Radio. Dance Radio.

každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Radio. So how's the evening so far?

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Express Radio Euronews.
1: Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi.

0: mým hlasem mi pomohla AI.
1: Puf, puf, miau.
0: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapí.

Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Cell News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. If you don't like

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. I won't feel your heart and soul inside me.

0: Rádio Euronews.
1: Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi.
0: Dance Radio. Dance.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

Zdravím, poslouchejte Club Mix každou druhou neděli od 18 hodin. Jestli máte rádi klubovou muziku, jste zvaní. Club Mix. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.

0: mým hlasem mi pomohla AI. Miau. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.

Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi. Dance Radio. Dance.

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu.

0: Lidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Excel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

New Order, Féteru Dance Rádia na 89,2 FM. Máme sobotu 3. října. Já pomalučku odstartuju odpolední vysílání. Je tady sobotní party break, jsem Terka, čau, ahoj. No a představuji muziku, bude novinka, nová Miss Monique. Beauty in Us, no a proběhnou taky dubs Bobby Harvey. Tohle je kousek s názvem Playground, dáme si ho za moment na vlně Dance Rádia. Je 13.02.

0: Féteru Dance Rádia, další úžasná muzika Spy a Love Unlimited. Herečka Zendaya se objevila v Praze. Točila tady reklamu, objevila se třeba na Strahovský ventilační věži a nebo na střeše nový budovy Národního muzea. Neobjevila se tady u nás poprvé. Ona totiž natáčela v České republice taky v Praze a v Liberci Spidermana Far From Home. Tak já teda doufám, že se tady ještě několikrát ukáže. Já ji teda mám ráda jako herečku, tak ona toho teď odehrála hodně toho má ještě před sebou. Každopádně je to taky manželka herce Etma Howlanda. Jsou teď vidět prostě všude. No a já pro vás mám další muziku. Proběhne Dan Howard, George The House, taky novinka od Miss Monique, společně s ní Robbie Williams a Beauty In Us, taky Paul Van Dyke. Bude to hodně. Je to jedna velká nekončící taneční jízda na 89 102,9 FM.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

Žubel a Ocean House v éteru Dance Rádia minutu po půl druhý na 89,9 FM. Máme tady příběh z Francie, kde si jeden nemístní, ale on byl ze Švýcarska. Tohle se stalo ve Francii, tak silnici si spletl možná se závodní dráhou. On totiž v místě, kde je povolených 130 km v hodině, ujížděl rychlejch 320 km v hodině. No, tak dostal za to pokutku přes 36 tisíc korun přepočtu, takže byl upozorněn a možná závodní hry bude hrát jenom doma, někde, na nějaký konzoli. Teď už další muzika, proběhne Fede Legrand, Diamond Pistols anebo Rudimental. Tak užívejte, klidně se pochlupte, kde jak trávíte dnešní den a já posílám do oušek tuhle výbornou muziku.

Trojdenc Rádia, dohrává holandský DJ producent Thomas Newsen Talking About. No a k tomu se rovno podívám na ten playlist, který tady mám. Já mám na ní jméno. Vidím vždycky, kdo má svátek, tak dneska vidím, že slaví svátek Bohumil. Je to jméno slovanského původu. V České republice ho má docela dost lidí. Je to 17 527 nositelů. Průměrný věk jejich je 63 let. Dneska je taky Den přítelů, takže jestli máte přítele, tak popřejte. Den technologických nadšenců. A ze zvířátek slaví pejsek Morgan a z kočiček je to Iros. Takže samozřejmě gratulujem, pokud máte narozeniny, taky gratulujem. No a já už posílám další muziku v Eteru Dance Radio. Připravený John Summit, Dom Dola. Je to hezky, jak jsou za sebou. No a možná se vejdou taky Clean Bandit už za moment na Dance Radio.

Clean Bandit za náma, pode mnou už pomaločku další muzika a v další hodince si dáme tuhle úžasnou novinku. Dombrovský Disco Dom a There is Life. Taková příjemná pohodička, úplně se vidím někde na pláži s drinkem, porupávat, pohupovat se, výborný. Bude taky Kygo a Take Me Back. Take me back. Tohle další úžasná, skvělá taneční muzika nás čeká za chvilku v Eteru Dance Rádia v pořadu Party Break. Je 14.01. Dance Rádio. Dance Rádio. Dance Rádio.

Milk Bar a Disco Night, Féteru Dance Rádia ve 14 hodin 14 minut k tomu. Pokud patříte mezi milovníky filmu Rychlá zbesila, tak pozor. Seriál, teda film, se dočká v roce 2028 taky své seriálové verze. Oznámený to bylo letos v květnu, no a teď to dostalo zelenou, jako hraný seriál založený právě na týhle populární filmový sérii. Producentem bude Vin Diesel, který stojí taky za původními filmy. Tak uvidíme, jak se to všechno celý povede a kdo vlastně stvární ty hrdiny tam. Tak rozhodně to bude jízda, no a jízda bude taky Féteru Dance Rádia za chviličku. Čekají nás John Moon, Dombresky, Eba Fenbiot anebo Frankie Vach. Už za momentík si to pošlem do oušek, pomasírujem je tou nejlepší taneční muzikou. Dance Radio.

Na Dance Rádiu jsme si dali Cedrika Žervého, jeho Gotta Be. Máme minutku po půl třetí a podíváme se do Milána, kde nedávno proběhl velký koncert projektu a interpreta Enima. Jeho Eden je velká show a odehrála se to právě v místě, který má pro něj velký význam. Přišlo tam přes 35 tisíc fanoušků, no ale největší fanoušci byli jeho rodiče, protože on jim to chtěl ukázat všechno a tak jim udělal neskutečnou radost. Tak zajímá mě, kde jste byli vy naposled s rodičima, kam jste vytáhli nějaký případně koncert, nebo jestli byste je vzali třeba do klubu spolu užít si nějakýho interpreta a případně kdo by to měl být. Teď už další muzika, Quintino Fischer, Sander van Dorn, Pan Olda a Kelvin Harris. To je další lajna, kterou vám do uší pošlu za chvilku.

0: Za náma na vlně Dance Rádia 89,9 FM dohrál Calvin Harris, Love Generator a CP1. 13 minutek před 15. hodinkou. Mrkneme rovnou, co vás dneska čeká u nás v éteru Dance Rádia. Kdybyste chtěli se rozehřát předtím, než vyrazíte do ulic, tak dneska si můžete dát třeba Rehaba, jeho Cyberpunk Radio. Čeká vás taky Armin, takže si můžete dát i trencovku mezi 10. půlnocí. Jinak i v týdnu tady máme hvězdní jména. Je tady třeba Ferry Corsten, nově každý úterý vysílá od 19 hodin po našem pořadu Showtime jeho Resonation Radio. Máme tady taky Nickyho Romera, Olivera Heldense, Subgate, tady je tady Yuri Sworn a Tiesto, Adam Bayer. No, těch hvězdných jmen je velká spousta. Kdo má naší aplikaci v telefonu DanceRadio.cz, tak tam najdete přesně program, kdy kdo vysílá, takže pokud by vás zajímalo a nevěděli jste konkrétně, tak když to neprozradíme my ve vysílání, tak to najdete v naší mobilní aplikaci, kterou doufám všichni máte. Teď už další muziky a proběhne Klingande, Košín a nebo Martin Garrix a YouTube Fireflash na Dance Radio za moment.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Sisi Peniston, Féteru Dance Rádia, za chvilku další hodinka, poslední dnešního sobotního party breaku a tam dáme novinku Marsh a One Love. Bude taky Oliver Heldens Kreider a tohle výborná věc. Myslím, že jsme připraveni vlítnout na další hodinku dnešního sobotního party breaku. Poslední hoďka před náma na Dance Rádiu.

David Puentes a kousek s názvem Víkend. Teď už ale mrkneme na Calvina Harrise. Chlapec se nám totiž zapsal do Guinnessovy knihy rekordů. Šlo o to, že on odehrál set, na tom nebylo nic zvláštního, když je DJ, že? Ale on ho odehrál pro nevěřitelných 1,6 milionu lidí. Stalo se tak v São Paulo na jednom z festivalů. On vlastně jel na kamionu, na střeše kamionu a jel vlastně

0: předem těch lidí. Lidi kolem tancovali a právě týhle akce se zúčastnilo 1,6 milionu lidí. Má i krásnou vzpomínku, jeho fotky najdete na sociálních sítích, takže samozřejmě mu gratuluje, on si to sám užil, jak říká. No a teď už muzika Féteru Dance Rádia. Čeká na Smousty, Crazy P, anebo Ellen Furr a samozřejmě 89.9 FM.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

Na Dance Radio dohrává Hayden James Summer a Follow Me. Teď už je ideální čas mrknout, kde se dneska koná jaká party. Party Service. Tak já vždycky nahodím týmu někoho z týmu, teda jméno někoho z týmu Dance Radia. Mám tady Andyho, ten s váma vstává každé všední ráno od 7 ráno. Dneska si s váma dá mejdánek, a to v pražském klubu Duplex. Jeho set bude mezi 10. večerní až půlnocí. Takže pro ty z vás, kdo toho chcete ještě večer hodně stihnout, tak můžete vyrazit za Andym. No a kdo by si chtěl dát techno, tak techno večer dneska v klubu Puls 22, no a taky v Crossu vás čeká Air Cross Techno Night. Tak teď pozvánka na nedělní vysílání, protože takový velký houseový, tech houseový mejdan se koná i u nás. S kým? Tak to se dozvíte už za chviličku.

neortodoxní rozhovory, top české a zahraniční DJs, nová a nevydaná hudba. Každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Radio. So how's the evening so far?

Patrik Kozub, David Rockery a Million Stars, česká tvorba, Fetru Dance Rádia 10 minutek před 16. hodinkou. Já se loučím, ode mě ještě Tim Impala, Drákula, Genie Remix, taky proběhne Avicii SOS. No a loučím se, zítra od 13 hodin se na vás budu těšit, klidně nám dejte vědět, jak budete trávit dnešní večer, odpoledne a užijte si to. Mějte se a zítra páčko.

0: Rádio, Brusel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.
0: Dance. Dance Radio. Dance.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Rádia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi.

dochází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantasymania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností. Dance Radio. Two ships in the night.

Zdravím, poslouchejte Club Mix každou druhou neděli od 18 hodin. Jestli máte rádi klubovou muziku, jste zvaní. Club Mix. Na Dance Radio. Dance Radio.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
0: Lelosy. Too comfortable to take off.

Radio. This is ColorCast Radio. I

0: In the mix with Rehab.
1: Take me for that joy ride.

score!

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Dance Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.